Show me something so right. Let's have it.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Slunce si 15. prosince 2024 odsýho pořádný oblak magnetizovaného plazmatu a světe div se, sledovalo ho rekordních 17 sond. Předchozí rekord byl 10, jenže ty stály skoro v jedné řadě, takže měřili vesmírné počasí, jako když se díváte na obraz z profilu. Tentokrát byly přístroje rozeseté široko daleko a odhalili něco překvapivého. Ten Víron měl dva laloky, každý jinak rychlý. Ten pomalejší, mohutnější, schoval za sebou rychlejší mrak, který mířil přímo k Zemi a k Marsu. Klasika, ten hlučnější vpředu a ten důležitý se krčí vzadu. Jak popisuje space.com, rychlý lalok letěl 840 km za sekundu, pomalý sotva 534. A přehlédnutý Víron znamená ztracený čas na varování pro astronauty. Tak si hlídejte to sluneční zíhání, přátelé. Mějte se pozemsky.
0: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji ZUN Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte ZUN Rádio i vy.

0: serverech na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiu.

0: Váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zone Rádia a Huči Kuči Tance. Kino nově představuje festivalový úspěch Malá sestra, HBO Max nasadilo spodinu, Netflix sází na sex a Prime Video se dívá do světa tenisového ukazu v dokumentu Novak Djokovic – The Wolf in Winter. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu, z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: Salam tout le monde.
1: Salam ma fille.
0: Ça va Yéma?
2: Ça va.
3: Fatima, t'as les mains dégueulasses.
4: On travaille dégueulasse.
3: Tu sers à rien.
4: Je vais faire comment plus tard avec ton mari? Tu ne seras pas là.
3: Quel mari qui va vouloir l'épouser? Elle a zéro féminité, regarde.
5: Kinech je nově francouzsko-německé drama Malá sestra, které si z loňského Cannes odvezlo hned dvě ceny. 17-letá Fatima je nejmladší ze tří dcer francouzsko-alžírské rodiny. Je dobrá studentka, odchází z předměstí na pařížskou filozofickou fakultu a s ní přichází úplně nový svět. První randění, noví přátelé a hlavně zjištění, že ji přitahují ženy. Jenže doma je víra a rodinná loajalita samozřejmostí, o které se nediskutuje. A Fatima tak řeší otázku, se kterou si nevědí rady ani mnohem starší lidé. Jak zůstat věrná sama sobě, když jednotlivé části vaší identity odmítají spolupracovat? Film natočila herečka a režisérka Hafsia Herci podle autobiografické novely Fatimy Das. Herci je v Cannes dobře známá, dřív se tam objevovala hlavně jako herečka, letos ale postoupila do hlavní soutěže jako režisérka. A rovnou s trefou do černého. Snímek získal Queer Palm za nejlepší LGBTQ+ film a Nadia Melity cenu za nejlepší ženský herecký výkon. Malou sestru najdete nově v českých kinech díky Film Europe.
6: Je suis tombée amoureuse en fait d'une de mes copines au lycée. Banal. Tu sais pas encore.
5: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.

0: What you need to do is start visualizing your life outside.
1: I'm getting out.
0: Of course, this is all dependent on continued good behavior.
2: Na HBO Max přistálo britské vězeňské drama Spodina. Taylor si odseděl 13 let za zabití a konečně se blíží k podmínečnému propuštění. Uvnitř přežívá tak, že ostatním vězňům stříhá vlasy a přitom se pomalu propadá do závislosti na prášcích. Venku na něj čeká dospívající syn, kterého v podstatě nezná, a pak mu na celu přistěhují Dýho, nového, hlasitého a naprosto nevyspytatelného týpka. Ten si Taylora vezme pod křídla, jenže jedna brutální potyčka pak Taylora postaví před volbu. Chránit parťáka nebo vlastní šanci dostat se ven. V hlavních rolích se potkávají dva mladí Britové, o kterých teď mluví celý ostrov. David Johnson, kterého jistě znáte z Vetřelce Romulus, a Tom Blythe, tedy mladý Coriolanus Snow z Hunger Games. Oba tedy hrají proti své dosavadní image a je to znát. Za kamerou stál debutující režisér Cal McMaugh, kterému tenhle první celovečerák vynesl cenu British Independent Film Awards za nejlepší debut a také nominaci na cenu BAFTA. Kritika chválí hlavně ten dvojhvězdný souboj a fakt, že se snímek vyhýbá klasickým vězeňským klišé. Žádný útěk, žádné slzavé návštěvy rodiny, žádný sadistický bachař. Jen dva chlapy na 8 metrech čtverečních a systém, který z nich mačká to nejhorší. Spodinu si můžete nyní pustit na HBO Max.
3: You got a new cell, mate.
4: We are open for business.
5: Can't have all that shit in here.
4: Yo, man, you need to relax. You fucking messing with my zen.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
3: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
1: Nechte se vtáhnout do světa filmu. Půlnoc v Hollywoodu právě teď na Zun rádiu.

0: セックスは現代人にとって生殖だけのものではなく、多様に変化した役割がそれぞれの人生を彩っている。
1: Na Netflixu startuje japonský seriál S&X, tedy sex, který se pouští do tématu, o kterém se v Japonsku mluví ještě méně než u nás. Ichi to vede vlastní kliniku a pracuje jako sexuolog a terapeut. Denně za ním chodí lidé s problémy, které nedokážou svěřit nikomu jinému. Vztahy bez intimity, erektilní dysfunkce, závislost, traumata. Ichi to každého vyslechne s naprostou vážností a bez špetky posměchu, i když se posměchu za svou profesi sám dočkává víc než dost. Jenže má i své vlastní tajemství. V traileru sám přiznává, že tuhle práci si vybral, protože nenávidí sex. Hlavní roli hraje Kento Nakajima, kterého japonské publikum zná spíš jako zpěváka. Dřív byl totiž členem skupiny Sexy Zone a vedle něj se objeví Yuko Araki jako Yumi, dávná známá, která se Ichitovi znovu zjeví v životě. Předlohou seriálu je manga S&X od Kisei Tady, který k adaptaci řekl, že při psaní myslel hlavně na dvě věci. Že se sexuálními starostmi nikdo nemusí zůstat sám a že existují místa, kam se dá jít pro pomoc. Seriál tedy není žádnou pikantérií, spíš vážně míněná romance o tom, jak touha, sebevědomí a schopnost mluvit sám za sebe formují naše vztahy. Japonskou novinku Sex najdete

0: There's a word in Serbian called inat, when people doubt you.
1: What's it been like to be something of a bad guy?
0: When everyone is basically against you.
2: I don't believe people are booing. That is horrendous.
0: That's when you use that inat, that force of stubbornness to prove everybody wrong.
3: Na Prime Video dorazil nový sportovní dokument s pořádným jménem Novak Djokovic, The Wolf in Winter. Statistiky nejdřív, protože u Djokoviče se bez nich neobejdete. 24 Grand Slamových titulů, tedy nejvíc mužské historii, přes 1100 vyhraných zápasů ve dvouhře, olympijské zlato a rekordních 428 týdnů na pozici světové jedničky. Podle čísel je to prostě nejlepší hráč, který kdy držel raketu. Jenže čísla jsou tady to jednodušší. Film se ptá, proč zrovna tenhle muž zůstává jednou z nejrozporuplnějších postav světového sportu. Djokovic vyrostl ve válečném Srbsku, rodina kvůli jeho tenisu obětovala doslova všechno. A když se konečně prodral mezi elitu, publikum ho nepřijalo. Byl to vetřelec, který kazil idylickou rivalitu Federera s Nadalem. Zatímco jeho předchůdci působili elegantně a odměřeně, Djokovic hrál emocemi napřed a s davem si to občas rozdal přímo na kurtu. Režie se ujal Jason Hare, tedy muž stojící za dokumentární sérií The Last Dance o Michaelu Jordanovi. Umí to a taky ví, že o velikosti se nejlíp vypráví přes ty nepříjemné momenty. Kromě samotného Djokoviče a jeho ženy Jeleny se před kamerou vystřídají Rafael Nadal, André Agassi, Pete Sampras, Boris Becker nebo Jim Courier. Součástí jsou i záběry ze zákulisí velkých turnajů a z tréninků, které rozhodně nevypadají jako zábava. Dokument Novak Djokovic The Wolf in Winter najdete nyní na Prime Video.
4: You look at Novak Djokovic, you can see when the fans are giving him that feeling of being the villain, even though he's the champion.
5: Nobody can touch what he's accomplished. He's the best of all time.
6: What's it like to play Novak?
7: Difficult.
8: Novak is kind of looked at as a party crasher.
9: Djokovic wins again.
10: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

Tak co nového nám přiteklo tento týden do streamovacích služeb? Začneme u Apple TV+, kam dorazil sportovní dokument Dynasty Yukon Huskies. Podívá se do zákulisí nejúspěšnějšího programu v historii univerzitního basketbalu a na trenéra Gina Oriho, který své hráčky dovedl k 12 titulům. Disney+ nasazuje od soboty dokumentární sérii 11. září znovu spolu. K 25. výročí útoku vznikla ve spolupráci s 9/11 Memorial and Museum a vypráví příběh toho dne očima přeživších, kteří tehdy prožili kritické chvíle po boku úplně cizích lidí a teď se s nimi chtějí znovu setkat. Na Edis Online najdete francouzský soukromý život. Uznávaná psychiatrička se dozví o smrti jedné ze svých pacientek a je přesvědčená, že šlo o vraždu a pustí se tak do vlastního vyšetřování. Režisérka Rebecca Zlotowski obsadila do hlavní role Jodie Foster, která si tady vůbec poprvé v kariéře zahrála kompletně ve francouzštině. HBO Max má tento týden 3 tituly. Nejzvučnější jsou Lanterns, komiksová série od DC Studios, která se ale vůbec nechová jako vesmírná podívaná. John Stewart a Hal Jordan tu vyšetřují brutální vraždu v americkém Zapadákově a celé to má atmosféru spíš temného případu než blockbusteru. Hrají Aaron Pierre a Kyle Chandler, k tomu Nathan Fillion jako Guy Gardner. Dál je tu britské vězeňské drama Spodina, kde si Taylor po 13 letech za mřížemi konečně sáhne na podmínku, jenže nový spoluvězeň mu všechno rozhodí. A do třetice na HBO Max Chronologie vody, režijní počin Kristen Stewart podle autobiografické knihy Lidie Juknavič. Imogen Poots hraje ženu, která po násilném dětství utíká k závodnímu plavání, divokým vztahům a závislostem, než konečně najde svůj hlas v psaní. Netflix přihazuje také 3 novinky. Japonský seriál Sex sleduje sexuologa, který svým pacientům pomáhá s intimními problémy s naprostou vážností, zatímco sám má co skrývat. Vrací se taky Outer Banks, a to 5. a poslední řadou. Parta se sbírá po ztrátě JJ, uvízli daleko od domova a čeká je závěrečné zúčtování. A na Netflixu je nově i dokument Volný pád, zúčtování s Boeingem od režisérky Rory Kennedy. Whistleblower v něm popisuje, jak mohlo dojít k tragickým leteckým nehodám kvůli vyšetřování vedenému špatným směrem a zamlčeným informacím. Prime Video nasadilo dokument Novak Djokovic The Wolf in Winter, portrét muže s nejvíce grandslamovými tituly v historii, kterého publikum přesto dlouho odmítalo přijmout. A Sky Showtime nasazuje Sasanku, tedy návrat Daniela Day-Lewise po téměř 10 letech v hereckém důchodu. Muž se vydává do hlubokých lesů na severu Anglie, aby po letech vyhledal svého odcizeného bratra poustevníka. A od soboty tam též najdete i animovaný film Avatar Aang, poslední vládce větru, kde Aang objeví prastarou sílu, která by mohla zachránit jeho kulturu před zánikem. Tak to jsou novinky tohoto týdne na streamingu. Máte z čeho o víkendu vybírat. Hovk!

Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. V pondělí se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Jako každý pátek na našich stránkách zonradio.cz najdete přehled novinek, které jsme tento týden probírali ve vysílání. Pokud byste nevěděli, co se sobotním dopolednem, Andrea Fiorino hraje pravidelně každou letní sobotu v hotelu Courtyard by Marriott Brno. Takže když tak doražte, dejte si fajnovou snídani a užijte si příjemnou muziku. Díky, že jste s námi, že nás máte rádi a že ladíte Zoom Radio. Máte vkus. Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Užijte si víkend a mějte se krásně.

jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Jak naladíte rádia v DAB+. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Jako u FM rádií, internet a data nepotřebujete. Digitální neznamená internetové. DAB Plus automaticky nabízí seznam dostupných stanic, takže frekvenci nepotřebujete znát. Stačí si jen vybrat a poslouchat. Nezapomínejte, že Zoon Radio je under.

4 důvody pro DAB digitální rádio. Zud. Když víš, co máš dělat, tak ať to má stejně.

pondělí až pátek od 7 do 9. Ranní WC. Každej je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman.

0: Dan Vanguard.
1: Zdravím z Orbity, tady Vanguard. Dnes máme příběh, který začal před bezmála 90 lety v hlavě Wernera Heisenberga. Ten tvrdil, že prázdný prostor vlastně vůbec prázdný není. Hemží se v něm virtuální částice, které vznikají a mizí rychleji, než stihnete říct kvantová mechanika. A že takové vákuum dokáže ohnout chování světla. Jak popisuje Universe Today, Beam pod vedením Rachel Stewartové z Univerzity George Washingtona zřejmě konečně našel důkaz. Pomohl jim magnetar 1E 1547. Hvězda s magnetickým polem 100 milionkrát silnějším než cokoliv, co lidstvo vyrobilo na Zemi. Doktor Marcus Lower to řekl krásně. Příroda nám prostě dodala laboratoř, kterou bychom si sami nikdy nepostavili. Radioteleskop Muriang, rentgenové dalekohledy IXP a NICER a superpočítač dohromady ukázali, že polarizace záření sedí přesně tak, jak Heisenberg předpověděl. Prázdnota, která ohýbá světlo, tak to je ta nejlepší forma nic nedělání. Mějte se pozemsky. This is a power play.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
3: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Vím o jednom místě, kde jsou holky pořád nahatý. Kde i ty klidně můžeš vidět nahatý holky třeba celých 24 hodin denně, když máš odvahu a 100 dolarů. Všechno je možný a všechno, co potřebuješ, se dá za peníze sehnat. A my máme malý potřeby.
2: A co potřebujeme?
1: Vidět nahou ženu.
3: Romantická komedie, která zcela rozdělí názory kritiků a diváků. Milk Money v české distribuci Prostě úžasná vstupuje 31. srpna 94 do kin.
2: Rád jsem vás poznal.
4: Já taky. Jsi velice slušný mladý muž.
2: Dík.
4: Ahoj.
2: Vůbec jsem se nedíval. Nic jsem neviděl.
3: Hlavní úlohy přijali Melanie Griffith, hrající prostitutku V, a Ed Harris, co by vdovec a otec malého Franka. Ten vidí dobrosrdečnou V jako ideální manželku pro svého tátu a jako svou mámu. Mimo ústřední trojici se snímku upsali i Malcolm McDowell nebo Anne Hatch.
2: Tati, hele, to je holka.
5: Já vím.
2: Co řekneš?
5: Díky.
3: Ani topoví herci nejsou zárukou nejlepšího výběru látky pro své účinkování. Ostatně komedie Milk Money bude nominována na Zlatou malinu pro nejhorší scénář roku. I přes mizerné kritiky tématu Melanie Griffith je pro recenzenty svým způsobem neodolatelná a Ed Harris až nepravděpodobně okouzlující. Díky nim se z totálního škváru stává odlehčená komedie, která diváky do kin přitáhne a neurazí.
6: Myslela jsem si, že je všechno úplně jinak.
5: Co se stalo?
6: Musím jít.
5: Nerozumím tomu.
6: Já vím a proto musím jít.
5: Tak tě odvezu.
6: Co pak ty víš, kde bydlím?
5: Nevím, nemám potuchy.
6: A chceš vidět, kde já bydlím? Já. Tak pojď.
5: Můžu se zeptat, proč bydlíš v domě na stromě?
6: Sundej si kalhot.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
4: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
3: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
4: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
3: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
4: Ne, zrušit.
3: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
4: Já chci prostě někam vyrazit.
3: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
4: Ne, přeskočit.
3: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
4: Cože? Vždyť ty seš robot.
3: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
4: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
3: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
4: Já se chci jen někam podívat.
3: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
4: Chci si užít Danska tvá.
5: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
3: Zadejte cílovou destinaci.
5: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.

0: 65 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
3: Prodáno!
4: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte

0: Idete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes máme příběh, který začal před bezmála 90 lety v hlavě Wernera Heisenberga. Ten tvrdil, že prázdný prostor vlastně vůbec prázdný není. Hemží se v něm virtuální částice, které vznikají a mizí rychleji, než stihnete říct kvantová mechanika. A že takové vákuum dokáže ohnout chování světla. Jak popisuje Universe Today, tým pod vedením Rachel Stewartové z Univerzity George Washingtona zřejmě konečně našel důkaz. Pomohl jim magnetar 1E1547. Hvězda s magnetickým polem 100 milionkrát silnějším než cokoliv, co lidstvo vyrobilo na Zemi. Doktor Marcus Lower to řekl krásně. Příroda nám prostě dodala laboratoř, kterou bychom si sami nikdy nepostavili. Radioteleskop Muriang, rentgenové dalekohledy IXP a NICER a superpočítač dohromady ukázali, že polarizace záření sedí přesně tak, jak Heisenberg předpověděl. Prázdnota, která ohýbá světlo, tak to je ta nejlepší forma nic nedělání. Mějte se pozemsky.
3: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
4: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
5: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
4: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
6: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
7: Večeře, jak napitevně.
8: Mami, já už nemám hlad.
6: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
9: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
10: CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
11: Už jste slyšeli o Zero Trust Architecture?
10: Lisba Compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
11: Recovery Plan.
10: Endpoint Detection.
11: Multifactor.
10: Penetrační test, Lock Management.
12: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty z grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: až web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč Zun rádiu.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan zda tvá.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
4: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
5: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
6: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
7: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
7: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
8: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zunrádia a Huči Kuči Tance. Sky Showtime nasazuje Oscarového Hamleta, HBO Max předvádí Chronologii vody, Disney Plus se vrací k 11. září v dokumentu Znovu spolu a Jafar Jackson prozradil, kam se bude ubírat pokračování připravovaného filmu Michael 2. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: tell me a story.
1: What story would you like?
0: Something that moves you.
2: Is it true you know everything about a person by touching them here?
0: Not everything.
3: Na Sky Showtime dnes dorazí jeden z nejoceňovanějších filmů minulého roku. Historické drama Hamnet, které si ze Zlatých globů odneslo 2 sošky, včetně ceny za nejlepší dramatický film, a Jessie Buckley vyneslo Oscara za hlavní ženský herecký výkon. Režisérka Chloe Zhao, držitelka 2 Oscarů za Zemi nomádů, adaptovala bestseller Maggie O'Farrell a natočila příběh, který se odehrává v prostoru, o kterém dějepis mlčí. Doma. Mladý učitel latiny William Shakespeare potká své hlavou Agnes, vezmou se, mají 3 děti, on odjíždí do Londýna psát divadlo, ona zůstává na venkově a drží rodinu pohromadě. Když domácností otřese tragédie, rozpadne se nejen rodina, ale i manželství, které vypadalo nezničitelně. A z toho žalu vznikne Hamlet. William hraje Paul Mescal, Agnes Jessie Buckley, v dalších rolích se objeví Emmy Watson a Joe Alwyn. Je to film o tom, jak se z rodinné katastrofy stane světová klasika. Oscarové drama Hamnet najdete od dneška exkluzivně na Sky Showtime.
2: You touch me, what did you see?
0: I saw a landscape.
2: Saw a landscape?
0: Mm-hmm. Spaces. Caves. Tunnels and oceans. Undiscovered countries.
2: Will you be brave?
4: Yes.
2: Will you be brave?
5: Trpíte depresí?

Jafar Jackson, synovec Michaela Jacksona a představitel hlavní role v letošním trháku Michael, promluvil o chystaném pokračování a prozradil něco, co první film pečlivě obcházel obloukem. Druhý díl se prý má konečně dotknout obvinění ze zneužívání nezletilých. Připomeňme kontext. Snímek Antoana Fuqui vstoupil do kin 24. dubna a v polovině července překonal miliardu dolarů, čímž se stal vůbec prvním životopisným filmem, který na tuhle metu dosáhl a zároveň nejúspěšnějším titulem v historii studia Lionsgate. Překonal i Oppenheimera a Bohemian Rhapsody. Jenže končí rokem 1987 a klipem Bad, tedy předtím, než se Jacksonovo jméno poprvé objevilo v novinách vedle slova obvinění. A nebyl to původní plán. Film měl kauzy zpracovat, jenže právníci Jacksonovy pozůstalosti si všimli klauzule ve vyrovnání s jedním ze žalobců, která zakazovala jeho jakékoliv zobrazení na plátně. Celé třetí dějství tedy šlo do koše a následovaly nákladné dotáčky. Fuqua později uvedl, že se vyhodilo zhruba 30% natočeného materiálu. Nyní tedy Jafar Jackson tvrdí, že dvojka nabídne pohled z Michaelovy strany. Argumentuje tím, že obvinění vždycky vycházejí z vyprávění někoho jiného a mluví o cizím příběhu, cizí představě a agendě, přičemž problémem rodiny je podle něj to, že Michaelův hlas není slyšet. Zároveň dodává, že scénář zatím vzniká a on sám do něj nemluví. Michael Jackson byl v roce 2005 zproštěn viny a nikdy nebyl odsouzen. Jeho rodina obvinění dlouhodobě označuje za finančně motivovaná a na druhé straně stojí výpovědi Wadea Robsona a Jamese Safechucka z dokumentu Leaving Neverland. Film, který má tuhle kapitolu vyprávět z perspektivy jedné strany, vzniká ve spolupráci s pozůstalostí a hlavní roli v něm hraje člen rodiny. Objektivní rekonstrukce to zřejmě nebude, a to ani v případě, že by se o ní někdo pokoušel. Studio Lionsgate zatím míří s natáčením na konec letošního roku a do kin by se dvojka mohla dostat nejpozději v roce 2028. Šéf filmové divize Adam Fogelson zmínil, že se použije část materiálu natočeného už pro jedničku, hlavně velká hudební čísla. Takže pokračování bude. Otázka zní, jestli půjde o film nebo o obhajobu s doprovodnou choreografií.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan zgatvá.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
4: Nepíšeme newslety o tom, jak

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Nedodavatel. Rexonix.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: about starting at the beginning.
1: Oh, get her, Mike! Get her, Mike!
0: But that's not how I remember it.
2: Na HBO Max dorazil film, který je zároveň režijním debutem Kristen Stewart, Chronologie vody, adaptace memoáru americké spisovatelky Lidie Juknevič. Hlavní hrdinka vyrůstá v rodině, kde není bezpečno a útěk najde ve vodě. Plavání je pro ní jediné místo, kde má tělo pod kontrolou a taky vstupenka na univerzitu a pryč z domova. Jenže talent se dá promarnit rychleji, než se získá a následuje série vztahů, které nikam nevedou, mateřství, které neproběhne podle plánu a závislost. Nakonec se vypravička poskládá dohromady skrz psaní, což je v tomhle případě víc doslovné, než jak to zní. Hlavní roli hraje Imogen Poots, v dalších rolích se objeví Tora Birch, Jim Belushi, Tom Sturridge nebo Kim Gordon. Scénář napsala Stewart společně s Andy Mingem, tedy manželem samotné Juknevič, takže o věrnost předloze bylo postaráno velmi zblízka. Není to film, který by divákovi cokoliv usnadňoval. Vyprávění je roztříštěné, nechronologické, spíš jako proud vzpomínek, než jako příběh s pořádným začátkem a koncem. A Stewart evidentně netoužila natočit uhlazený životopisní snímek z katarzí na správném místě. Což je od herečky, která 15 let poslouchala, že neumí zahrát víc než jeden výraz, docela odvážná volba pro první režijní počin. Chronologii vody najdete nyní na HBO Max.
0: Fragments.
3: Keep your head up.
0: Repetitions.
4: Smiley face.
0: Patterns. Formations.
4: There are moments.
5: Look at me.
4: Between years.
5: Look at me.
4: That surface with great force.
6: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: It's been 25 years, and without both of them, I would have never made it out.
1: That day, someone risked their life to save my life.
2: She was the only one on the ground that wasn't running. I said, I gotta stop.
3: Na Disney Plus dorazila dokumentární série k 25. výročí útoku z 11. září. Jmenuje se 11. září znovu spolu. Východisko je jednoduché a překvapivě to nikoho nenapadlo dřív. Tisíce lidí tehdy prožili nejdelší hodiny svého života po boku naprostých cizinců. Někdo někoho snesl po schodech z 80. patra, někdo někomu podal ruku v zakouřené chodbě, někdo někoho vytáhl z trosek. A pak se všichni rozešli do svých životů a většina z nich se už nikdy nesetkala. Seriál z produkce National Geographic je po 25 letech dává dohromady. Nejde tady o rekonstrukci útoků ani o další analýzu toho, co selhalo. Tvůrci ji připravili ve spolupráci s New Yorkským muzeem a památníkem 9/11 Memorial and Museum a záměrně se soustředí na to, co se toho dne dělo mezi lidmi. Na poděkování, která se nikdy nestihla vyslovit, na vzkazy, které někdo někomu předal a nikdy se nedozvěděl, jestli dorazili, a na otázky, se kterými přeživší žili čtvrtstoletí. Sérii 11. září znovu spolu najdete nyní na Disney+.
0: I've always wanted to say thank you.
4: I'd like to say thank you.
5: I need to say thank you to them for saving my life.

Nás ještě čeká přehled novinek, které vstoupily do kin minulý čtvrtek, tedy 20. srpna. Hororovou linii drží Insidious, Jsou mezi námi. Amelia Eve hraje mladou matku, která zjistí, že umí vstupovat do dálavy říše ztracených duší. Jenže pak přijde na to, že z ní dokáže bytosti i vytáhnout ven do našeho světa, a to je přesně ten okamžik, kdy démoni zbystří. Lin Shai je samozřejmě zpátky jako ostatně vždycky. Kdo má rád festivalové drama, ten by neměl v kině minout Malou sestru francouzské režisérky Hafsí Herci. 17-letá Fatima z francouzsko-alžírské rodiny nastupuje na pařížskou univerzitu a řeší, jak skloubit svou víru, rodinu a naklonost k ženám. Nadia Melity si za hlavní roli odvezla z Cannes cenu pro nejlepší herečku. Silnou konkurencí jí dělá Budapešť 1957 od Lászla Neméše, tedy muže, který má doma Oscara za Saulova syna. Rok po potlačeném maďarském povstání se do života židovského chlapce Andora vloudí muž, který o sobě tvrdí, že je jeho pravý otec. Chladná, nepříjemná a velmi dobře natočená studie rozkladu. Lehčí program obstarává v kinech romantická komedie Na jednu noc. Amerika zakázala nemanželský sex s jedinou výjimkou v roce a právě během té noci se Callum Turner a Monica Barbaro potkávají, jdou si na nervy a hádejte, jak to dopadne. V obsazení je i Molly Ringwald, což je od filmu o mimomanželském chaosu docela vtipná generační poklona. Ve stejném ranku je i Wellness Weekend, kde Leslie Mann, Isla Fisher, Michelle Buteau a Anna Faris odjedou na relaxační pobyt a vrátí se ve stavu, který se relaxaci nepodobá ani vzdáleně. Česko zastupuje v kinech Čika Čeka, Pavla Tomicová jako venkovská poštačka, Zdena Jancina jako její syn, který ve Francii dělá úspěšnou drag queen a doma se o tom zapomněl zmínit. Fanoušci anime a fotbalu mají v kinech Blue Lock, adaptaci mangy o tréninkovém zařízení, kam Japonsko zvolá 300 mladých útočníků, aby z nich zbyl jediný. Týmový duch se nekoná. Z dokumentů dorazil do kin ukrajinský Kuzma, portrét frontmana kapely Skryabin, poskládaný z dosud nezveřejněných archivů. Ani na malé pidižvíky si nezapomnělo, do kin vtrhl animovaný Tom a Jerry Kouzelný kompas. Tak to bychom měli. Přehled posledních novinek v kinech. Hopk!

0: Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že nás ladíte a startujete nový týden se Zun Rádiem. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
2: O Zero Trust Architecture.
1: NISPA compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint detection, lock management, SOC jako služba.
3: Recovery plan.
1: Endpoint detection.
3: Multifaktor.
1: Penetrační test. Lock management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty z grafy, které vám náš expert pravidelně

0: percentro.io. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
4: Stroboskopická mucha!
3: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
6: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
7: Vkus.
6: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
8: Když víš, co máš dělat, ať to má styl.
6: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

0: desetinu a hrubý provozní zisk EBITDA se více než zdvojnásobil. Společnost také informovala o své restrukturalizaci s ohledem na 3 odložené výplaty kupónů. O svá čísla se podělila také finanční skupina SAP Finance, která také zveřejnila pozvánku na valnou hromadu. Ta by měla rozhodovat o úpisu téměř třetiny nových akcí a souběžně o jejich budoucím nabývání i úpisu dluhopisů v rámci skupiny. Tento týden se dočkáme pololetních čísel pojišťovny Vienna Insurance Group, a to ve středu. Polská společnost Arlen zamýšlí od majoritního akcionáře výrobce obovy Prabos Plus ve 2 částech odkoupit jeho více než 3/4 podíl. Akcie Prabosu uzavřely týden o desetinu výše. ČES očekává, že plánovaný až 80-letý provoz jaderných elektráren Temelín a Dukovany si vyžádá roční investice v objemu 10 až 12 miliard korun a Slovensko chce podle premiéra Fica v září odkoupit jeho podíl ve slovenské jaderné společnosti JES. Developer a pronajímatel CTP upsal zelené dluhopisy za 500 milionů euro. A pivovary Zubr ze skupiny Kofola Československo? Ty hlásí rekordní měsíční počet naplněných plechovek piva. Analytik Mate Nemes z UBS přistoupil ke snížení doporučení pro akcie komerční banky ze stupně buy na neutral. Cílovou cenu potom snížil na 1120 Kč. Na YouTube Pražské burzy jsme zveřejnili 4-minutové shrnutí pololetních čísel Čekoslova Group, rozhovor s finančním ředitelem ČEZu Martinem Novákem k výsledkům a zvýšenému výhledu nebo rozhovor s analytikem Janem Bystřickým z České spořitelny o jeho analýze akcí výrobce městského mobiliáře MMCT. Pohled do makrosvěta. Ceny výrobců v červenci meziročně vzrostly o 1,6%, zatímco ekonomové v průměru čekali zrychlení jen na 1,4%. Cenové tlaky ve výrobní sféře se týkají hlavně energií, uvádí Martin Girtler z Komerční banky. Tento týden přinese vedle nálady domácností a podniků také podrobnější pohled statistiků na vývoj hrubého domácího produktu. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan Tománek.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
2: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
3: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes máme téma pro milovníky stínu. Tým vedený NASA chystá takzvaný Starshade, obří vesmírný slunečník, který by se vznášel 175 000 km od Země a zakrýval světlo cizích hvězd. Proč? Protože kamenná planeta velikosti Země je v optickém světle miliardkrát slabší než její hvězda. Takže potřebujete umělé zatmění. 48 okrytních lístků, každý dlouhý 24,5 metru, plus centrální disk o průměru 50 metrů. A ta věc se má polohovat s přesností na 6 metrů pomocí mikromotorků na horký vodík. Jak píše Universe Today, projekt se jmenuje Hybridní observatoř pro planety podobné Zemi a spolupracovat by měl s extrémně velkým teleskopem v Chile. Cíl? Najít v okruhu 20 světelných let polární záře, které by prozradily dusík a kyslík, tedy stopy života. Cena? Něco kolem miliardy dolarů, celá konstrukce nafukovací. Já mám sluneční panely a hodně.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
2: Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz

0: 55 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádio.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Usually, when there is a crime, there is a motive.
2: I want to know why 27 men died on that pier for what looks to be $91 million worth of dope that wasn't there.
1: Usually, when there is a lineup, there's only one real suspect. This is not the usual crime. This is not the usual motive.
3: He was in the harbor killing many men.
4: Kaiser Soze!
5: He saw Kaiser Soze.
1: And these are not the usual suspects.
6: 16. srpna 1995 má v amerických kinech premiéru snímek Obvyklý podezřelý. Kriminální thriller, který si okamžitě vybuduje pověst jednoho z nejchytřeji napsaných filmů 90. let a který se stane synonymem pro šokující zvrat.
7: Nevíš, oč jde?
8: Ne, ty nevíš, oč jde. Nechci od tebe vůbec nic slyšet. Nezajímá mě tvůj kšeft. Nechci mít s váma nic společného. Neurazte se, ale trněte si nohou.
7: Dean Keaton. Ochránce chudých. Co se to děje se světem? Naser si.
6: V příběhu sledujeme jediného přeživšího z krvavé přestřelky na molu. Ten na policejní stanici vypráví, jak se pět zločinců v podání Gabriela Byrna, Stevena Baldwina, Benicia del Tora, Kevina Polleka a Kevina Spaceyho dostalo do situace, kdy se kolem nich začíná rýsovat stín legendárního gangstra Kaisera Sozeho. V roli agenta vystupuje Chas Palminteri, vedlejší, ale výraznou postavou je i Pete Postlewhite jako záhadný Kobayashi.
7: Oni s náma nikdy nepřestanou. Ať jsi čistý, jak chceš, nikdy tě nenechají jít. Takhle dostaneme Boldy na citlivém místě a sami si přitom pomůžeme.
8: Takže, jak to chtějí udělat?
7: McMillus to chtěl se střílením, já říkám ne. A vím, jak to udělat, aniž bysme někoho zabili. Ale jak říkám, bez tebe mě nevezmou.
6: Nápad na film vznikl ze skici plakátu S pěti muži v řadě. Scénář Christophera McQuarrieho čerpá inspiraci z jeho práce v detektivní agentuře. Název se odkazuje na klasickou větu z Casablanky Round up the usual suspects a role Verbala Quinta byla od začátku psána na tělo pro Kevina Spaceyho. Režisér Bryan Singer zvládl natáčení za 35 dní a s rozpočtem pouhých 6 milionů dolarů.
9: Víš, co jsem se v téhle práci naučil? Jak poznat vraha? Řekněme, že máš tři chlapy a jeden z nich to je. Strčíš se na noc do basy. Ten, kdo ráno spí, je tvůj člověk. Když jsi to udělal, víš, že tě chytili. Chceš si odpočinout, přestaneš dávat pozor. Chápeš to?
7: Ne.
9: Tak já ti to vysvětlím. Jsem chytřejší než ty. A zjistím to, co chci vědět. Dostanu to z tebe, ať chceš nebo ne.
6: Obvyklý podezřelý si skin odnesou přes 23 milionů dolarů. Recenze jsou nadšené a všeříkající. Odborně natočený a sestříhaný film nabízí divákům jednoduchou zápletku, která poté přidává vrstvy lží, zvratů a násilí do té doby, než pod nimi ze spodu někdo vytáhne koberec.
10: Můj zaměstnavatel vyžaduje vaše služby, pánové. Jen jednu. Práce na den. Velmi nebezpečná. Neočekává, že všichni přežijete, ale ti, kdo ano, si mezi sebou rozdělí 91 milionů dolarů způsobem, jaký uznají za vhodný.
6: Spacey získá Oscara za nejlepší vedlejší roli a McQuarrie zase svou zlatou sošku za scénář. Kriminální thriller The Usual Suspects, tedy Obvyklý podezřelý, se zařadí mezi snímky, které budou diváci sledovat opakovaně, aby pochopili každý detail tohoto mistrně spletitého příběhu. Zkrátka Obvyklý podezřelý, malý film s obrovským dopadem.
8: Kdo je váš šéf?
10: Pracuji pro Kaisera Sozeho. Všichni jste okradli pana Sozeho. Vy všichni. To, že jste nevěděli, že ho okrádáte, je jediný důvod, proč jste stále naživu. Musíte splatit dluhy.
8: Tak jo, seru na dluhy.
0: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Dobré ráno. Zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat. Zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím. Alpy vyloučeny. Přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet. Zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies. 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem. Robot. Ověření dokončeno. Vítejte, kolego. Doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička. Nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím. Filtruji podle hustoty davu. Nalezeno 0 výletů. Rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít dan zgatvá.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez spolehlivého hostingu se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální web hostingové služby. www.czechia.cz.
5: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Trpíte depresí?

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Index Pražské burzy se druhým týdnem pohyboval do strany. To je burziánský žargon pro minimální pohyb. A co individuální tituly? Akcie Czechoslovak Group ztrácely všech 5 obchodních seancí a odepsaly 6%. Skupina oznámila, že její společnost Federal uspěla v tendru na dodávky munice v severských zemích. O necelá 3% naopak posílil zpracovatel kůží Karo Leder. Své výsledky zveřejnila solární skupina Photon Energy. Její výnosy v druhém čtvrtletí vzrostly o 1/10 a hrubý provozní zisk EBITDA se více než zdvojnásobil. Společnost také informovala o své restrukturalizaci s ohledem na 3 odložené výplaty kupónů. O svá čísla se podělila také finanční skupina SAP Finance, která také zveřejnila pozvánku na valnou hromadu. Ta by měla rozhodovat o úpisu téměř 1/3 nových akcí a souběžně o jejich budoucím nabývání i úpisu dluhopisů v rámci skupiny. Tento týden se dočkáme pololetních čísel pojišťovny Vienna Insurance Group, a to ve středu. Polská společnost Arlen zamýšlí od majoritního akcionáře výrobce obuvy Prabos Plus ve 2 částech odkoupit jeho více než 3/4 podíl. Akcie Prabosu uzavřely týden o 1/10 výše. ČES očekává, že plánovaný až 80-letý provoz jaderných elektráren Temelín a Dukovany si vyžádá roční investice v objemu 10 až 12 miliard korun. A Slovensko chce podle premiéra Fica v září odkoupit jeho podíl ve slovenské jaderné společnosti JES. Developer a pronajímatel CTP upsal zelené dluhopisy za 500 milionů euro. A pivovary Zubr ze skupiny Kofola Československo? Ty hlásí rekordní měsíční počet naplněných plechovek piva. Analytik Mate Nemes z UBS přistoupil ke snížení doporučení pro akcie komerční banky ze stupně buy na neutral. Cílovou cenu potom snížil na 1120 Kč. Na YouTube Pražské burzy jsme zveřejnili 4-minutové shrnutí poletních čísel Czechoslovak Group, rozhovor s finančním ředitelem ČEZu Martinem Novákem k výsledkům a zvýšenému výhledu, nebo rozhovor s analytikem Janem Bystřickým z České spořitelny o jeho analýze akcím výrobce městského mobiliáře MMCT. Pohled do makrosvěta. Ceny výrobců v červenci meziročně vzrostly o 1,6%, zatímco ekonomové v průměru čekali zrychlení jen na 1,4%. Cenové tlaky ve výrobní sféře se týkají hlavně energií, uvádí Martin Girtler z Komerční banky. Tento týden přinese vedle nálady domácností a podniků také podrobnější pohled statistiků na vývoj hrubého domácího produktu. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes máme téma pro milovníky stínů. Tým vedený NASA chystá takzvaný Starshade, obří vesmírný slunečník, který by se vznášel 175 000 km od Země a zakrýval světlo cizích hvězd. Proč? Protože kamenná planeta velikosti Země je v optickém světle miliardkrát slabší než její hvězda. Takže potřebujete umělé zatmění. 48 okrytních lístků, každý dlouhý 24,5 metru, plus centrální disk o průměru 50 metrů. A ta věc se má polohovat s přesností na 6 metrů pomocí mikromotorků na horký vodík. Jak píše Universe Today, projekt se jmenuje Hybridní observatoř pro planety podobné Zemi a spolupracovat by měl s extrémně velkým teleskopem v Chile. Cíl? Najít v okruhu 20 světelných let polární záře, které by prozradily dusík a kyslík, tedy stopy života. Cena? Něco kolem miliardy dolarů.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan zdatma.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
4: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Hrozně nerad bych něco zvoral a ohrozil svou budoucnost.
2: Joele, můžu ti něco říct?
1: Co?
2: Stačí, když si čas od času řekneš, vždyť jde o hovno. Tahle věta ti dá svobodu, hoch.
3: 5. srpna 1983 vstupuje do amerických kin komediální drama o středoškolákovi, jehož rodiče odjeli na dovolenou a on si doma rozjede riskantní podnik.
1: Svobodu provází příležitost a příležitost vytváří tvou budoucnost.
3: Riskantní podnik zažehne úspěšnou kariéru hlavnímu představiteli, ze kterého se vyklube nehasnoucí, zjevně nestárnoucí a v budoucnu nejlépe placená hvězda Hollywoodu Tom Cruise.
1: Říkal jsi, že vaši jedou na dovolenou?
4: Jo, zítra.
1: A celý dům budeš mít jenom pro sebe.
4: Jo?
1: Teď jde o hovno. Jestli to neřekneš, tak si neškrtneš.
3: Cruiseovi bylo v době natáčení 20 let a tak studio přikročilo k jeho omlazení na teenagera. Cruise musel cvičit 7 dní v týdnu, aby schodil 10 kilo. Poté okamžitě s tréninkem přestal a jedl extrémně tučná jídla, aby se zakulatil a docílil tak oplácaného 12-letého vzhledu.
5: Je ti všechno jasné? Ano?
6: Drahoušku, co se týče našeho domu, stačí, když se spolehneš na zdravý úsudek. My ti věříme.
5: Užijte se to.
3: Režisér a scénárista Paul Brickman se inspiroval Bertolucciho snímkem Konformista a spojil temnější formu s humorem.
5: Tenhle Kvído je tvůj manažer?
7: Ano.
5: Nebo pasa?
7: No ne, to je postřeh, Joele.
5: Je to možný? Zítra mám psát trigonometrii a přitom jde po krku Kvído. Uchylnej pasák a vrah.
3: A jak vnímá tento snímek Tom Cruise? Je to o dnešní kapitalistické společnosti. Ospravedlňují prostředky účel? Chcete pomáhat lidem nebo chcete jen vydělávat? Joel to všechno zpochybňuje a já taky. Neříkám, že jsem nějaká erudovaná politická osobnost, ale vadí mi to. Alespoň kladu otázky. Riskantní podnik je Joelovým zkoumáním společnosti a o tom, jak se nechá vtáhnout do této divoké kapitalistické jízdy.
1: Porsche, chce tady auto, které nemá konkurenci.
8: Vole jeden.
3: Promítání o prvním víkendu přinese snímku nečekané zisky. Nejenže ho budou kritici přirovnávat Nicholsovu absolventovi, ale také označí Riskantní podnik za jeden z nejlepších filmů roku 1983.
1: Jmenuji se Joel Goodson. Zabývám se uspokojováním přirozených lidských potřeb. Můj hrubý příjem za jedinou noc činil 8000 dolarů. Život je krásný, že?
0: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. Už jste slyšeli o Zero Trust Architecture? Lisa Compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba. Recovery Plan. Endpoint Detection. Multifactor. Penetrační test. Lock Management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: cybercentro.io.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
3: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
4: .cz. Dobrá doména.
5: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Tenebrarum trhá světlo na kusy a rozehrává pro své oběti děsivou stínohru, která zježí každý tělesný chlup.
6: Někdo stojí tamhle v rohu.
5: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
7: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
8: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
9: Powerplay.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Index Pražské burzy se druhým týdnem pohyboval do strany. To je burziánský žargon pro minimální pohyb. A co individuální tituly? Akcie Czechoslovak Group ztrácely všech 5 obchodních seancí a odepsaly 6%. Skupina oznámila, že její společnost Federal uspěla v tendru na dodávky munice v severských zemích. O necelá 3% naopak posílil zpracovatel kůží Karo Leder. Své výsledky zveřejnila solární skupina Photon Energy. Její výnosy v druhém čtvrtletí vzrostly o 1/10 a hrubý provozní zisk EBITDA se více než zdvojnásobil. Společnost také informovala o své restrukturalizaci s ohledem na 3 odložené výplaty kupónů. O svá čísla se podělila také finanční skupina SAP Finance, která také zveřejnila pozvánku na valnou hromadu. Ta by měla rozhodovat o úpisu téměř 1/3 nových akcí a souběžně o jejich budoucím nabývání i úpisu dluhopisů v rámci skupiny. Tento týden se dočkáme pololetních čísel pojišťovny Vienna Insurance Group, a to ve středu. Polská společnost Arlen zamýšlí od majoritního akcionáře výrobce obuvy Prabos Plus ve 2 částech odkoupit jeho více než 3/4 podíl. Akcie Prabosu uzavřely týden o 1/10 výše. ČES očekává, že plánovaný až 80-letý provoz jaderných elektráren Temelín a Dukovany si vyžádá roční investice v objemu 10 až 12 miliard korun a Slovensko chce podle premiéra Fica v září odkoupit jeho podíl ve slovenské jaderné společnosti JES. Developer a pronajímatel CTP upsal zelené dluhopisy za 0,5 miliardy euro. A pivovary Zubr ze skupiny Kofola Československo, ty hlásí rekordní měsíční počet naplněných plechovek piva. Analytik Mate Nemes z UBS přistoupil ke snížení doporučení pro akcie komerční banky ze stupně buy na neutral. Cílovou cenu potom snížil na 1120 Kč. Na YouTube Pražské burzy jsme zveřejnili 4-minutové shrnutí poletních čísel Czechoslovak Group, rozhovor s finančním ředitelem ČEZu Martinem Novákem k výsledkům a zvýšenému výhledu nebo rozhovor s analytikem Janem Bystřickým z České spořitelny o jeho analýze akcím výrobce městského mobiliáře MMCT. Pohled do makrosvěta. Ceny výrobců v červenci meziročně vzrostly o 1,6%, zatímco ekonomové v průměru čekali zrychlení jen na 1,4%. Cenové tlaky ve výrobní sféře se týkají hlavně energií, uvádí Martin Girtler z Komerční banky. Tento týden přinese vedle nálady domácností a podniků také podrobnější pohled statistiků na vývoj hrubého domácího produktu. Výnosy patří trpělivý. Z pražské burzy zdraví Jan

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
3: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
4: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes máme příběh, který začal před bezmála 90 lety v hlavě Wernera Heisenberga. Ten tvrdil, že prázdný prostor vlastně vůbec prázdný není. Hemží se v něm virtuální částice, které vznikají a mizí rychleji, než stihnete říct, kvantová mechanika. A že takové vákuum dokáže ohnout chování světla. Jak popisuje Universe Today, beam pod vedením Rachel Stewartové z Univerzity George Washingtona zimně konečně našel důkaz. Pomohl jim magnetar 1E 1547. Hvězda s magnetickým polem 100 milionkrát silnějším než cokoliv, co lidstvo vyrobilo na Zemi. Doktor Marcus Lower to řekl krásně. Příroda nám prostě dodala laboratoř, kterou bychom si sami nikdy nepostavili. Radioteleskop Muriang, rentgenové dalekohledy IXP a NICER a superpočítač dohromady ukázali, že polarizace záření sedí přesně tak, jak Heisenberg předpověděl. Prázdnota, která ohýbá světlo, tak to je ta nejlepší forma nic nedělání. Mějte se pozemsky.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: 3 cestovali jsme na Woodstock. Ne, nejsou tady hippíci ve zvonáčích, ale novodobá mládež. Je 12. srpna 94 a hudební festival Woodstock 94 je uspořádán v městečku Saugerties ve státě New York v rámci 25. výročí originálního Woodstocku.
2: Woodstock is not about a particular time period. Woodstock is a giant rock and roll party.
1: Třídenní festival začal drsným vedrem a v sobotu se přehnala bouře, která udělala z Woodstocku 94 rozbahněnou oranici plnou odpadků.
3: Z megafonu vyhrává tvrdý rock? Najde se ještě venkovský balík, na kterýho to může udělat dojem?
1: Organizátoři podcenili množství diváků a festival okupuje kolem 350 tisíc lidí, i když se prodalo jen cirka 164 tisíc vstupenek. Ochranka na to zkrátka nestačí. Namísto, aby třetí den chytil míru milovnou náladu, frontman skupiny Green Day hází po fanoušcích bláto a roznítí hromadnou totální bitku a baskytaristovi v nastalém chaosu ochranka vyrazí všechny přední zuby.
4: The best part of Woodstock was the mud.
1: Kromě tvrdého rocku nebo metalu dostal svůj prostor i jazz fusion, hip-hop a také elektronická hudba, které dominuje Little Louis Vega a D-Light. Woodstock 94 i přes všechny komplikace nebude pro organizátory bankrotem a za 5 let uspořádají další, ze kterého se vyklube pořádná noční můra.
5: Hey, Woodstock is the place to be.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu, férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
4: Nech sa páči, beef tataki od dámy v ružovom.
5: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
3: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
6: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu Medusa Card v desiatkach reštaurácií. www.medusacard.sk.
7: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez spolehlivého hostingu se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
8: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno!
1: Veacom.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
8: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

žádný fyzikální zákon přitom nepláče. Klíčem je takzvané strhávání prostoročasu. Jak popisuje Universe Today, prostoročas není pasivní jeviště, ale tvárná věc, kterou hmota ohýbá. A když se něco točí, roztáčí i samotnou geometrii kolem sebe,

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí.

protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonics. Partner. Ne dodavatel. Rexonics.cz

CZ. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete

0: Zoom.cz. Dobrá doména.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zoom rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zoom a mají vkus. Roztočte to se Zoom rádiem i vy. Reklama zavináč zoomradio.cz. Powerplay.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: V roce 1913 rozhodla Mezinárodní atletická federace, že olympijské hry budou sloužit jako mistrovství světa v atletice, ale koncem 60. let začala sílit touha mnoha jejich členů o vlastní mistrovství světa. V 76. si v Portoriku tento nápad odhlasovali a máme tu 7. srpna 1983, kdy startuje vůbec první mistrovství světa v atletice v Helsinkách.
2: Oh, I think she caught hold of it. Oh, that's very long. That is very long, and she realizes it, and she snatched the gold medal on her final throw. Elena Fibingarová is the world champion.
1: A Čechoslovákům se náramně daří. Helena Fibingarová vystřihla poslední pokus v hodu koulí o délce 21 metrů a 5 centimetrů, který jí pasoval na nejlepší ženu světa.
2: And I think the tears are beginning to flow.
1: Mezi koulaři se zase Remigius Machura probojoval na třetí místo s necelými 21 metry a rychlochodec Josef Pribilinec o pouhých 10 vteřin nestačil na Mexičana Kanta a musel se spokojit se stříbrnou medailí.
3: Diskus til hodet checken Imrich Bulgare favoritskaran. Han je stor tävlingarnas man. Han var också den här finalens bäste.
1: I mezi diskaři to vře. Gejza Valent uchmatl bronz a Imrich Bugár s necelými 68 metry je mistrem světa. A běžkyně ty jednoduše válí. Kratochvílová opanovala osmistovku, i když už vlastní nedávný světový rekord neposunula. Ve štafetě na 400 metrů získaly holky stříbro. Kratochvílová se u tohoto počinu nezastavuje a přidává další světový rekord na 400 metrech v čase 47 vteřin a 99 setin, následovaná naší Taťánou Kocembovou na místě druhém.
2: So, beaten previously by Marita Koch in the Olympic Games and in the European Championship, she now has the satisfaction of taking the world record back from Marita Koch.
1: První mistrovství světa v atletice pořádané v druhém srpnovém týdnu roku 1983 bude historicky nejúspěšnější pro naše atlety, když se Československo dostane v pořadí národů na čtvrtou příčku za NDR, Ameriku a Sovětský svaz. Jaká škoda, že Sověti a panující režim za oponou doslova zničí ambice atletů a oni nebudou moci odcestovat na letní olympiádu v LA. No jo, no, holt jsme v 80. letech.
0: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíne nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
4: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
5: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
6: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
5: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
6: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
5: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
6: Ne, zrušit.
5: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
6: Já chci prostě někam vyrazit.
5: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
6: Ne, přeskočit.
5: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
6: Cože? Vždyť ty seš robot.
5: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
6: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
5: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
6: Já se chci jen někam podívat.
5: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
6: Chci si užít dan zga tvá.
7: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
5: Zadejte cílovou destinaci.
7: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
8: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
0: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiem.

nepláče. Klíčem je takzvané strhávání prostoročasu. Jak popisuje Universe Today, prostoročas není pasivní jeviště, ale tvárná věc, kterou hmota ohýbá. A když se něco točí, roztáčí i samotnou geometrii kolem sebe, jako lžička v medu. Nejrychleji hned u lžičky

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. Už jste slyšeli o Zero Trust Architecture? NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba. Recovery Plan. Endpoint Detection. Multifactor. Penetrační test. Lock Management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty z grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol splňuje NIS 2 i doporučení NÚKIB. Vyšší úroveň kyberzabezpečení vaší firmy jednoduše a bez starostí prostřednictvím naší služby. Cybercontrol by Antesto. Cybercontrol.io. Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
3: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
4: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
5: Večeře, jak na pitevně.
6: Mami, já už nemám hlad.
4: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
7: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz

0: 55 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: Váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Index Pražské burzy se druhým týdnem pohyboval do strany. To je burziánský žargon pro minimální pohyb. A co individuální tituly? Akcie Czechoslovak Group ztrácely všech 5 obchodních seancí a odepsaly 6%. Skupina oznámila, že její společnost Federal uspěla v tendru na dodávky munice v severských zemích. O necelá 3% naopak posílil zpracovatel kůží Karo Leder. Své výsledky zveřejnila solární skupina Photon Energy. Její výnosy v druhém čtvrtletí vzrostly o 1/10 a hrubý provozní zisk EBITDA se více než zdvojnásobil. Společnost také informovala o své restrukturalizaci s ohledem na 3 odložené výplaty kupónů. O svá čísla se podělila také finanční skupina SAP Finance, která také zveřejnila pozvánku na valnou hromadu. Ta by měla rozhodovat o úpisu téměř 1/3 nových akcí a souběžně o jejich budoucím nabývání i úpisu dluhopisů v rámci skupiny. Tento týden se dočkáme pololetních čísel pojišťovny Vienna Insurance Group, a to ve středu. Polská společnost Arlen zamýšlí od majoritního akcionáře výrobce obuvy Prabos Plus ve 2 částech odkoupit jeho více než 3/4 podíl. Akcie Prabosu uzavřely týden o 1/10 výše. ČES očekává, že plánovaný až 80-letý provoz jaderných elektráren Temelín a Dukovany si vyžádá roční investice v objemu 10 až 12 miliard korun a Slovensko chce podle premiéra Fica v září odkoupit jeho podíl ve slovenské jaderné společnosti JES. Developer a pronajímatel CTP upsal zelené dluhopisy za 500 milionů euro. A pivovary Zubr ze skupiny Kofola Československo? Ty hlásí rekordní měsíční počet naplněných plechovek piva. Analytik Mate Nemes z UBS přistoupil ke snížení doporučení pro akcie komerční banky ze stupně buy na neutral. Cílovou cenu potom snížil na 1120 Kč. Na YouTube Pražské burzy jsme zveřejnili 4-minutové shrnutí poletních čísel Czechoslovak Group, rozhovor s finančním ředitelem ČEZu Martinem Novákem k výsledkům a zvýšenému výhledu, nebo rozhovor s analytikem Janem Bystřickým z České spořitelny o jeho analýze akcím výrobce městského mobiliáře MMCT. Pohled do makrosvěta. Ceny výrobců v červenci meziročně vzrostly o 1,6%, zatímco ekonomové průměru čekali zrychlení jen na 1,4%. Cenové tlaky ve výrobní sféře se týkají hlavně energií, uvádí Martin Girtler z Komerční banky. Tento týden přinese vedle nálady domácností a podniků také podrobnější pohled statistiků na vývoj hrubého domácího produktu. Výnosy patří trpělivý. Z Pražské burzy zdraví Jan Tománek.
2: Powerplay.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dneska si posvítíme na krádež století, respektive na krádež energie z černé díry. Roger Penrose, ano, ten nobelovský Penrose, spočítal už v roce 1969, že když pošlete sondu blízko k rotující černé díře a ve správném úhlu odhodíte náklad, vrátíte se s větší energií, než jste měli. Vesmír vám prostě dá spropitné a černá díra se o kousíček zmenší. Žádný fyzikální zákon přitom nepláče. Klíčem je takzvané strhávání prostoročasu. Jak popisuje Universe Today, prostoročas není pasivní jeviště, ale tvárná věc, kterou hmota ohýbá. A když se něco točí, roztáčí i samotnou geometrii kolem sebe, jako lžička v medu. Nejrychleji hned u lžičky

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.

0: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
1: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
2: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
3: Nech sa páči, býv to taký od dámy v ružovom.
4: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
2: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
3: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
5: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
6: .cz. Dobrá doména.
7: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Možná si vzpomenete, jak jsme se v lednu 81 přidali k transglobální expedici trojice dobrodruhů s trasou Greenwich, Jižní pól, Severní pól, Greenwich, kterou zdolávají po souši nebo po vodě. Po Antarktidě toho měl Oliver Shepard už dost a tak opustil Ranulfa Fiennese, mozek výpravy a Charlieho Bartna. Zbylá dvojka se tedy vydala na další etapu dlouhé cesty přes Kanadu na Severní pól.
2: Řeknu vám, je to pohodlné to driftování, ale vleče se to.
1: Přes nepříznivé podmínky, útrapy a měsíce driftování 10. dubna 82 dosáhli Severního pólu. První lidé na světě, kterým se podařilo po vodě a souši zdolat oba zemské póly. Po krátkém oddychu se tedy Ranulf a Charlie vydali driftovat na poslední etapu své cesty.
3: The ice is great for people with no imagination. Any imagination at all is big trouble because the noise of the movement of the ice makes you start thinking bad thoughts.
1: Skřípějící, skučící a lámající se let jim dělal nemilou společnost. Zdeptaní, nevyspaní borci tak čekali na loď, která je vyzvedne.
2: Do prdele, to je mi smutný.
4: A je to tady. Průdomyslnost. Už jí má.
1: Po 7 letech plánování a 3 letech trmácení se rekordmani Ranulf Fiennese a Charles Barton dostávají v neděli 29. srpna 1982 do cílového bodu úspěšné transglobální expedice v Greenwichi.
5: They're very brave people. They're brave men. There's no doubt about it. I'd say the brave. But they're still idiots.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Dobré ráno. Zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat. Zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím. Alpy vyloučeny. Přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet. Zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies. 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem. Robot. Ověření dokončeno. Vítejte, kolego. Doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička. Nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím. Filtruji podle hustoty davu. Nalezeno 0 výletů. Rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít dan z gatva.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
5: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
4: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zunrádia a Hučikuči tance. Sky Showtime nasazuje Oscarového Hamneta, HBO Max předvádí Chronologii vody, Disney Plus se vrací k 11. září v dokumentu Znovu spolu a Jafar Jackson prozradil, kam se bude ubírat pokračování připravovaného filmu Michael 2. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: Tell me a story.
1: What story would you like?
0: Something that moves you.
2: Is it true you know everything about a person by touching them here?
0: Not everything.
3: Na Sky Showtime dnes dorazí jeden z nejoceňovanějších filmů minulého roku. Historické drama Hamnet, které si ze Zlatých globů odneslo 2 sošky, včetně ceny za nejlepší dramatický film, a Jesse Buckley vynesl Oscara za hlavní ženský herecký výkon. Režisérka Chloe Zhao, držitelka 2 Oscarů za Zemi nomádů, adaptovala bestseller Maggie O'Farrell a natočila příběh, který se odehrává v prostoru, o kterém dějepis mlčí. Doma. Mladý učitel latiny William Shakespeare potká své hlavou Agnes, vezmou se, mají 3 děti. On odjíždí do Londýna psát divadlo, ona zůstává na venkově a drží rodinu pohromadě. Když domácností otřese tragédie, rozpadne se nejen rodina, ale i manželství, které vypadalo nezničitelně. A z toho žalu vznikne Hamlet. Williama hraje Paul Mescal, Agnes Jesse Buckley, v dalších rolích se objeví Emmy Watson a Joe Alwyn. Je to film o tom, jak se z rodinné katastrofy stane světová klasika. Oscarové drama Hamnet najdete od dneška exkluzivně na Sky Showtime.
2: You touched me, what did you see?
0: I saw a landscape.
2: Saw a landscape?
0: Mm-hmm. Spaces, caves, tunnels and oceans, undiscovered countries.
2: Will you be brave?
4: Yes.
2: Will you be brave?
5: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

Jafar Jackson, synovec Michaela Jacksona a představitel hlavní role v letošním trháku Michael, promluvil o chystaném pokračování a prozradil něco, co první film pečlivě obcházel obloukem. Druhý díl se prý má konečně dotknout obvinění ze zneužívání nezletilých. Připomeňme kontext. Snímek Antoana Fuqui vstoupil do kin 24. dubna a v polovině července překonal miliardu dolarů, čímž se stal vůbec prvním životopisným filmem, který na tuhle metu dosáhl a zároveň nejúspěšnějším titulem v historii studia Lionsgate. Překonal i Oppenheimera a Bohemian Rhapsody. Jenže končí rokem 1987 a klipem Bad, tedy předtím, než se Jacksonovo jméno poprvé objevilo v novinách vedle slova obvinění. A nebyl to původní plán. Film měl kauzy zpracovat, jenže právníci Jacksonovy pozůstalosti si všimli klauzule ve vyrovnání s jedním ze žalobců, která zakazovala jeho jakékoliv zobrazení na plátně. Celé třetí dějství tedy šlo do koše a následovaly nákladné dotáčky. Fuqua později uvedl, že se vyhodilo zhruba 30% natočeného materiálu. Nyní tedy Jafar Jackson tvrdí, že dvojka nabídne pohled z Michaelovy strany. Argumentuje tím, že obvinění vždycky vycházejí z vyprávění někoho jiného a mluví o cizím příběhu, cizí představě a agendě, přičemž problémem rodiny je podle něj to, že Michaelův hlas není slyšet. Zároveň dodává, že scénář zatím vzniká a on sám do něj nemluví. Michael Jackson byl v roce 2005 zproštěn viny a nikdy nebyl odsouzen. Jeho rodina obvinění dlouhodobě označuje za finančně motivovaná a na druhé straně stojí výpovědi Wadea Robsona a Jamese Safechucka z dokumentu Leaving Neverland. Film, který má tuhle kapitolu vyprávět z perspektivy jedné strany, vzniká ve spolupráci s pozůstalostí a hlavní roli v něm hraje člen rodiny. Objektivní rekonstrukce to zřejmě nebude, a to ani v případě, že by se o ní někdo pokoušel. Studio Lionsgate zatím míří s natáčením na konec letošního roku a do kin by se dvojka mohla dostat nejpozději v roce 2028. Šéf filmové divize Adam Fogelson zmínil, že se použije část materiálu natočeného už pro jedničku, hlavně velká hudební čísla. Takže pokračování bude. Otázka zní, jestli půjde o film nebo o obhajobu s doprovodnou

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.

0: bez CM řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní Threat Intelligence. O Zero Trust Architecture.
0: NIS 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint Detection, Log Management, SOC jako služba.
2: Recovery Plan.
0: Endpoint Detection.
2: Multifaktor.
0: Penetrační test. Log Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cyberkontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty z grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cyberkontrol splňuje NIS 2 i doporučení NÚKIB. Vyšší úroveň kyberzabezpečení vaší firmy jednoduše a bez starostí prostřednictvím naší služby. Cyberkontrol by Antesto. Cybercontrol.io.
4: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: About starting at the beginning.
4: Oh, get her, Mike! Get her, Mike!
3: That's not how I remember it.
0: Na HBO Max dorazil film, který je zároveň režijním debutem Kristen Stewart. Chronologie vody, adaptace memoáru americké spisovatelky Lidie Juknevič. Hlavní hrdinka vyrůstá v rodině, kde není bezpečno a útěk najde ve vodě. Plavání je pro ní jediné místo, kde má tělo pod kontrolou a taky vstupenka na univerzitu a pryč z domova. Jenže talent se dá promarnit rychleji, než se získá a následuje série vztahů, které nikam nevedou, mateřství, které neproběhne podle plánu a závislost. Nakonec se vypravička poskládá dohromady skrz psaní, což je v tomhle případě víc doslovné, než jak to zní. Hlavní roli hraje Imogen Poots, v dalších rolích se objeví Tora Birch, Jim Belushi, Tom Sturridge nebo Kim Gordon. Scénář napsala Stewart společně s Andy Mingem, tedy manželem samotné Juknevič, takže o věrnost předloze bylo postaráno velmi zblízka. Není to film, který by divákovi cokoliv usnadňoval. Vyprávění je roztříštěné, nechronologické, spíš jako proud vzpomínek, než jako příběh s pořádným začátkem a koncem. A Stewart evidentně netoužila natočit uhlazený životopisní snímek z katarzí na správném místě. Což je od herečky, která 15 let poslouchala, že neumí zahrát víc než jeden výraz, docela odvážná volba pro první režijní počin. Chronologii vody najdete nyní na HBO Max.
3: Fragments.
5: Keep your head up.
3: Repetitions.
6: Smiley face.
3: Patterns. Formations.
7: There are moments.
8: Look at me.
7: Between years.
8: Look at me.
7: It surfaced with great force.

0: It's been 25 years, and without both of them, I would have never made it out.
1: That day, someone risked their life to save my life.
2: She was the only one on the ground that wasn't running. I said, I gotta stop.
3: Na Disney Plus dorazila dokumentární série k 25. výročí útoku z 11. září. Jmenuje se 11. září znovu spolu. Východisko je jednoduché a překvapivě to nikoho nenapadlo dřív. Tisíce lidí tehdy prožili nejdelší hodiny svého života po boku naprostých cizinců. Někdo někoho snesl po schodech z 80. patra, někdo někomu podal ruku v zakouřené chodbě, někdo někoho vytáhl z trosek. A pak se všichni rozešli do svých životů a většina z nich se už nikdy nesetkala. Seriál z produkce National Geographic je po 25 letech dává dohromady. Nejde tady o rekonstrukci útoků ani o další analýzu toho, co selhalo. Tvůrci ji připravili ve spolupráci s New Yorkským muzeem a památníkem 9/11 Memorial and Museum a záměrně se soustředí na to, co se toho dne dělo mezi lidmi. Na poděkování, která se nikdy nestihla vyslovit, na vzkazy, které někdo někomu předal a nikdy se nedozvěděl, jestli dorazili, a na otázky, se kterými přeživší žili čtvrtstoletí. Sérii 11. září znovu spolu najdete nyní na Disney+.
0: I've always wanted to say thank you.
4: I'd like to say thank you.
5: I need to say thank you to them for saving my life.

Nás ještě čeká přehled novinek, které vstoupily do kin minulý čtvrtek, tedy 20. srpna. Hororovou linii drží Insidious, jsou mezi námi. Amelia Eve hraje mladou matku, která zjistí, že umí vstupovat do dálavy říše ztracených duší. Jenže pak přijde na to, že z ní dokáže bytosti i vytáhnout ven do našeho světa, a to je přesně ten okamžik, kdy démoni zbystří. Lin Shai je samozřejmě zpátky jako ostatně vždycky. Kdo má rád festivalové drama, ten by neměl v kině minout Malou sestru francouzské režisérky Hafsí Herci. 17-letá Fatima z francouzsko-alžírské rodiny nastupuje na pařížskou univerzitu a řeší, jak skloubit svou víru, rodinu a naklonost k ženám. Nadia Melity si za hlavní roli odvezla z Cannes cenu pro nejlepší herečku. Silnou konkurencí jí dělá Budapešť 1957 od Lászla Neméše, tedy muže, který má doma Oscara za Saulova syna. Rok po potlačeném maďarském povstání se do života židovského chlapce Andora vloudí muž, který o sobě tvrdí, že je jeho pravý otec. Chladná, nepříjemná a velmi dobře natočená studie rozkladu. Lehčí program obstarává v kinech romantická komedie Na jednu noc. Amerika zakázala nemanželský sex s jedinou výjimkou v roce a právě během té noci se Callum Turner a Monica Barbaro potkávají, jdou si na nervy a hádejte, jak to dopadne. V obsazení je i Molly Ringwald, což je od filmu o mimomanželském chaosu docela vtipná generační poklona. Ve stejném ranku je i Wellness Weekend, kde Leslie Mann, Isla Fisher, Michelle Buteau a Anna Faris odjedou na relaxační pobyt a vrátí se ve stavu, který se relaxaci nepodobá ani vzdáleně. Česko zastupuje v kinech Čika Čeka, Pavla Tomicová jako venkovská pošťačka, Zdena Jancina jako její syn, který ve Francii dělá úspěšnou drag queen a doma se o tom zapomněl zmínit. Fanoušci anime a fotbalu mají v kinech Blue Lock, adaptaci mangy o tréninkovém zařízení, kam Japonsko svolá 300 mladých útočníků, aby z nich zbyl jediný. Týmový duch se nekoná. Z dokumentů dorazil do kin ukrajinský Kuzma, portrét frontmana kapely Skryabin, poskládaný z dosud nezveřejněných archivů. Ani na malé pidižvíky se nezapomnělo, do kin vtrhl animovaný Tom a Jerry Kouzelný kompas. Tak to bychom měli přehled posledních novinek v kinech. Hovk!

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
4: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
3: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
4: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
3: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
4: Ne, zrušit.
3: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
4: Já chci prostě někam vyrazit.
3: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
4: Ne, přeskočit.
3: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
4: Cože? Vždyť ty seš robot.
3: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
4: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
3: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
4: Já se chci jen někam podívat.
3: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
4: Chci si užít dan zgatvá.
5: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
3: Zadejte cílovou destinaci.
5: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
6: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
7: S4 stavební.
8: To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů.
7: S4 stavební.
8: Více na www.s4stavební.cz.
9: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
10: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
11: Memento mori, krasotinko.
9: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
12: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
2: Prodáno!
0: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
10: Vkus.
0: Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
5: Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že nás ladíte a startujete nový týden se Zun rádiem. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí či nečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: Double Touch, Reagan, Wide Eyed.
1: Zone.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domény najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
3: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
4: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame. Powerplay.

0: Power Play. Ain't nobody stopping
1: this beat. 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zuj.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. Už jste slyšeli
2: o Zero Trust Architecture?
1: NIS 2 compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint detection, log management,
3: SOC recovery plan.
1: Endpoint detection,
3: multifaktor,
1: penetrační test, log management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
0: Každý je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Index Pražské burzy se druhým týdnem pohyboval do strany. To je burziánský žargon pro minimální pohyb. A co individuální tituly? Akcie Čekoslova Group ztrácely všech 5 obchodních seancí a odepsaly 6%. Skupina oznámila, že její společnost Federal uspěla v tendru na dodávky munice v severských zemích. O necelá 3% naopak posílil zpracovatel kůží Karol Leder. Své výsledky zveřejnila solární skupina Photon Energy. Její výnosy v druhém čtvrtletí vzrostly o 1/10 a hrubý provozní zisk EBITDA se více než zdvojnásobil. Společnost také informovala o své restrukturalizaci s ohledem na 3 odložené výplaty kupónů. O svá čísla se podělila také finanční skupina SAP Finance, která také zveřejnila pozvánku na valnou hromadu. Ta by měla rozhodovat o úpisu téměř 1/3 nových akcí a souběžně o jejich budoucím nabývání i úpisu dluhopisů v rámci skupiny. Tento týden se dočkáme pololetních čísel pojišťovny Vienna Insurance Group, a to ve středu. Polská společnost Arlen zamýšlí od majoritního akcionáře výrobce obuvy Prabos Plus ve 2 částech odkoupit jeho více než 3/4 podíl. Akcie Prabosu uzavřely týden o 1/10 výše. ČES očekává, že plánovaný až 80-letý provoz jaderných elektráren Temelín a Dukovany si vyžádá roční investice v objemu 10 až 12 miliard korun a Slovensko chce podle premiéra Fica v září odkoupit jeho podíl ve slovenské jaderné společnosti JES. Developer a pronajímatel CTP upsal zelené dluhopisy za 0,5 miliardy euro. A pivovary Zubr ze skupiny Kofola Československo? Ty hlásí rekordní měsíční počet naplněných plechovek piva. Analytik Mate Nemes z UBS přistoupil ke snížení doporučení pro akcie komerční banky ze stupně buy na neutral. Cílovou cenu potom snížil na 1120 Kč. Na YouTube Pražské burzy jsme zveřejnili 4-minutové shrnutí pololetních čísel Čekoslova Group, rozhovor s finančním ředitelem ČESu Martinem Novákem k výsledkům a zvýšenému výhledu, nebo rozhovor s analytikem Janem Bystřickým z České spořitelny o jeho analýze akcí výrobce městského mobiliáře MMCT. Pohled do makrosvěta. Ceny výrobců v červenci meziročně vzrostly o 1,6%, zatímco ekonomové v průměru čekali zrychlení jen na 1,4%. Cenové tlaky ve výrobní sféře se týkají hlavně energií, uvádí Martin Girtler z Komerční banky. Tento týden přinese vedle nálady domácností a podniků také podrobnější pohled statistiků na vývoj hrubého domácího produktu. Výnosy patří trpělivý. Z pražské burzy zdraví Jan

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: Zoom. Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Slunce si 15. prosince 2024 odsýho pořádný oblak magnetizovaného plazmatu a světe div se, sledovalo ho rekordních 17 sond. Předchozí rekord byl 10, jenže ty stály skoro v jedné řadě, takže měřili vesmírné počasí, jako když se díváte na obraz z profilu. Tentokrát byly přístroje rozeseté široko daleko a odhalili něco překvapivého. Ten Víron měl dva laloky, každý jinak rychlý. Ten pomalejší, mohutnější, schoval za sebou rychlejší mrak, který mířil přímo k Zemi a k Marsu. Klasika, ten hlučnější vpředu a ten důležitý se krčí vzadu. Jak popisuje space.com, rychlý lalok letěl 840 km za sekundu, pomalý sotva 534. A přehlédnutý Víron znamená ztracený čas na varování pro astronauty. Tak si hlídejte to sluneční zíhání, přátelé.

0: CZ. Dobrá doména.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Powerplay.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zunrádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zunrádiem i vy. Reklama zavináč Zunradio.cz. Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: This right here is a power play.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus.

0: 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

Panty Boy. Panty Boy.

dance, baby.

Powerplay. Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.

0: cenách na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiu.

attempt to leave the

0: hosty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby www.czechia.cz. .cz. Dobrá doména.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

fully.